0: Plzeň, město v západních Čechách. První zmínky pocházejí z roku 976. Opravdového rozmachu dosáhla Plzeň až po roce 2016, kdy zde začalo vysílat Rádio 1.
1: A počkej, to už jako jedem?
2: Jo.
1: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
2: To bylo dobrý.
3: Rádio 1.

0: to dneska. Čekaj, takhle, no, to je
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

ale to bylo snadčo, prostě by to řekla Kiki na toho, přiznej se a neoženu. No a proč by to neříkala, že...

vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Ideme von na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Krásné odpadky.

0: necesita para regalarte. La noche más loca, ya quiero tocarte. Tengo una cosita para regalarte.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdar, tak co včera?
4: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
3: A přes co máš televizi?
4: No normálně, přes anténu.
3: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
4: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
3: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
5: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
6: hudby,
5: sportu
6: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
5: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
6: Čekají vás workshopy,
5: sportovní aktivity,
6: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
5: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
6: Na akci vás zve hlavní město Praha a Výstaviště Praha.
5: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
7: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
8: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
10: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
9: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
11: Reklama na Radio 1.

Krásné ráno vám přeji od mikrofonu Rádia 1, tady až Hager, dohrává vám první věc, kterou jsem vám dnes předhodil a přibude jich dalších zhruba 50 ještě, protože tolik věcí se vejde do 3 hodin tady na Rádiu 1, bývá tomu tak. Bon Iver hostující u Dua Sale a jejich společná věc Flat, to tady dneska otevřela, a Siroviteo a Days následujou. Potom se můžete těšit třeba na BB Tricks a Lele. Je 6 hodin a 4 minuty, všechno nejlepší všem Maximiliánům. Dneska je 29. května a venku je moc hezky, takže se tam těšte.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Festival

0: Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
3: Mezi ploty! Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
4: Pika, pika.
5: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
6: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. Asviánský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
9: Reklama na Radio 1.
10: Máme 6:45 a rozjíždějí nám to tady teďka Caroline Rose a její novej single Yip Yip Yip a hned potom to budou Howdy a jejich Try Try Try. Zdá se, že tady máme nějaký trend, co se týče pojmenovávání songů. A potom si dáme Couch Chloe a Candyland, taky Fat Dog a Go Fuck Yourself. Tak. Znělo to hrubě, ale já vám přeju krásný dobrý ráno a vše dobré od srdce.

Hey Nothing a Boat Garage vám teď dohrálo na Rádiu 1, předtím to byly Fat Dog a Go Fuck Yourself. No a teď si dáváme hezkou spolupráci Saya Rashad a za Wu-Tang Clan a jejich společný Boy in Red. Potom se můžete těšit na takovou trochu pool party, protože přece na venku je krásně, tak třeba někdo to máte vyhřívaný a cechtáte se už teď. Georgia Smith, What's Done is Done. A nebo si jdete zaplavat někam třeba do Podolí, kde to je teďka po ránu obzvlášť poetický a nemáte pocit, že plavete uprostřed jako narvaný tramvaj. No a taky si dáme Mňaulau, třeba slovenská senzace, kterou jsem si já letos objevil na United Thailands, ale hráli už nějakou další dobu předtím. A taky se proletíme Velkou sedmou. To vás čeká v následujících minutách.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl. To se vyplatí.
12: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Tady a teď, tady a teď, tady a teď. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
13: Reklama na Radio 1.

Tobacco a Famine a vlastně dost podobný zvuk, i když ne úplně také světový, ale hezky slovenský, mají mňaulau. Já to posílám věrným posluchači Marťasovi, tuhle věc, Tekutý med se to jmenuje. Za malou chvíli se potom proletíme velkou sedmou a nastane pásmo ženských hlasů. Dlouhý, protože spousta dám teďka vydává skvostný materiál. Například i krajanka Mňaulau Katarzia.

0: bad fucky. Stačí subas, bullshit a fat. Im stačí kopák, prišli sa užrať. Im stačí fat, rich boy, bolza. Si HM-ko hudby,
1: na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Girl, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím tyky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, zest.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
3: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
4: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
3: na akci Letňany nejen dětem.
4: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
3: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
4: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
3: tombolu z dárky
4: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
3: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
5: Letňany nejen dětem.
4: 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
11: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
12: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
14: Reklama na Radio 1.

té všeobsažné něze, kterou nám tady předvedli teďka Neversoul, Naked Water a po Mos Alba, jsme teďka údernější. A tohle to jsou něco, hodně se mluví o jejich nový desce teďka, tak si hrajeme Mám ráda. Potom předáme slovo zase pánům, nebo klukům, konkrétně Edův syn, Dominik Holý a jejich Kulka v hlavě a taky si dáme novinku z čerstvý nový desky Pasti. Budeme si hrát jedno.

Tak, král smutného a špinavého rapu, Edův syn, majitel největších kruhů pod očima, teď je tady vystřídaný pastí, past zásadní, taková jako politická kapela, nebo prostě oni se vyjadřou k tomu, co je štve, a politický témata často jsou součástí věci, ale jejich nová deska je hodně ovlivněná tím, že se s obou členů pasti stali tátové, takže deska se jmenuje Fotr a je taková, a navíc ještě vyšla na Ty nikdy Records, takže je teďka více repová, nebo než byla, i když se pánové necítí úplně prej součástí hiphopové scény, aspoň to tak tvrdí v rozhovorech. No, ale tady to máte. Jeden hrozně dobrý si.

Develow nám dohrává I'm Your Girl, right? A pokračujou Son Lux, Endlessly, předtím jste na Rádiu 1 poslouchali Sophie Royer a Cowboy Mouse. Je 7 hodina 21 minuta, posloucháte Rádiu 1 a ještě jednou vám přeje dobrý ráno, tady až.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
7: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Dejvická jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem.
10: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
13: Reklama na Rádio 1.

Naprosto kouzelný Avalanche, s kterým do toho teďka vlítli jak s klackama v kýblu Dead Cab for Cutie Punching the Flowers, s kterou vám tady nehraju poprvý, mám jí moc rád. Kelela a Link B a JPEG Mafia a Baby Girl, to je menu pro následující minuty na Rádiu 1. Je 7:30, 2 minuty k tomu.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Pika, pika!
8: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
9: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
10: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
11: Řekni to všem!
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
16: Reklama na Radio 1.
17: A jdeme na to, v krasové jízdě pokračujeme i krátce před 7:45, stále posloucháte Rádio 1, tam se jsou Lamp Chop a jejich nový single Weekend a předtím, než se rozjedete někam na chalupy a k vodě a tak vůbec, tak rozjedete svůj víkend, tak si ještě poslechněte taky Maju Hawk, tedy dceru legendární tarantinovský herečky Umi Thurman a hvězdu seriálu Stranger Things, která dělá už roky dobrou muziku, teď má venku další hezký single, který se jmenuje Love of My Life. Taky si dáme Vince Staplese.

0: jedno.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
3: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levanduloveudolí.cz.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde?
4: Od lesa prodá auto u ESA.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem.
1: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
14: Reklama na Radio 1.
15: Letěli jsme tady z jedné novinky na druhou, vlastně bylo to strašně současný ten tracklist, který jsem si tady zatím tak jako na vás nachystal během uplynulých 2 hodin, tak se pojďme propadnout hluboko do minulosti. Extáze svatý Terezy For That Moment z filmu Samotáři, na který, když jsem se koukal jako, jako puberťák, tak jsem se utvrdil v tom, že bych jednou chtěl vysílat na Rádiu 1, protože v tom filmu to vypadalo, že je to hrozně cool. A je teda.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan African Band z Cap Verde a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: Tak. Už víte, o co se soutěží, co můžete vyhrát, už víte, za čím razit na festival Respekt a teď zase pokračuje náš hudební proud. Já jsem docela už vystřílel novinky, které jsem pro vás měl nachystaný, ty jsem stihnul odehrát během prvních dvou hodin a tak ta závěrečná trivia hodinovka bude taková eklektičtější hudebně. To je píseň s věnováním pro Mirku. Paul Dogo, Floating Beams,

Floating Beams teďka střídá Arleta na konci dne, ještě jedna proměrku. A pak vás pozveme na žonglobalizaci a budeme se hrát zase.

0: pozvánka do Plzně na festival nového cirkusu Žonglobalizace.
1: Ahoj fanoušci nového cirkusu, pohybu a letní atmosféry. Tady Lucie a zvu vás na Žonglobalizaci v Plzni. Letos vyrážíme do ulic, parků a na náplavku na Radbuze. A co je nejlepší? Všechno je úplně zdarma. Čekají vás novocirkusová představení, workshopy, žonglování, akrobacie, DJs, program pro děti i super atmosféra. Třeba hned 2. června startujeme u branky s chůdaři a bláznivou show Banana od Tuto cirku. 16. června uvedeme na plovárně v Hradišti magickou inscenaci Sien, která kombinuje loutky a akrobacie. Potom si můžete spolu s námi opéct bušty u ohně. Takže jestli máte rádi zážitky, co jsou trochu jiné, přijďte si užít Žonglobalizaci. Program najdete na žonglobalizace.cz. Těšíme se na vás.
2: Kulturní servis.
3: No a jdeme teďka směrem k takovému future bassovému nebo kawaii stepovému tracku od tokijské producentky UCE, hrozně takový pokorný a šikovný a

Mm-hmm.

MIT ve spolupráci s Kolaboj dali do kopy už nějaký to léto zpátky tuhle tu kouzelnou věc Mučas a já vám ji hraju s radostí, protože se k tomu tomu počasí krásně hodí. Je to přesně taková půl záležitost z labelu Edbanger, kde MIT podle mě patří k tomu nejlepšímu, co tam teď je. A teď si dáváme MIA, ta vydala nedávno nový materiál a jak bych to tak řekl, je to skvělá příležitost si od ní pustit něco starého, co mám doopravdy rád. Protože ty nový věci ještě úplně nepřirostly k srdci. Tak attention, tu máte.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Ava a Dance for Neil the Justice, další sluncem prozářená věc, po který bude následovat pár mashupů. Máte se na co těšit.

Tak a teď tady máme DJ Shimoliho In the Mood for Some Killing. V čítárně Unijazzu probíhá jednou za čas vždycky akce, která se jmenuje Rádio 1 na blízko a naši kolegové Jana Kománková a Jerry Žák si tam zvou vždycky někoho, kdo se motá okolo Rádia 1 a probíhá tam taková beseda příjemná, podvečerní. Doporučuji vám moc tam zavítat, až se to příště zase bude konat. Je to přátelský, milý a plyne to a i se tam hraje. Jsem měl teď tu čest tam být hostem a vlastně jsem vzpomínal na to, jak jsem se na Rádio 1 dostal. Bylo to právě skrze Bastard Pop a Mashupy, který tady, ještě když jsem si říkal DJ Koloušek, tak nebo Spectacular Cowboy, tak tady moje mashupy Vabyho Daňka Jana Kománková hrála v pořadu Bastard Pop a tak si teďka nějaký mashupy ještě užijem, až tady dořve Zack de la Rocha do Armstronga, tak si pak dáme Don't Hold Back, Push Things Forward.

Kdo před chvílí poslouchal ten hlas za Kadela Roči z Rage Against the Machine a třeba se mu stejská po té kapele a chtěl by, aby se ještě někdy dala dohromady v plný síle, tak já mám pocit, že vlastně, jako kdyby se Rageové dali znovu dohromady, tak by zněli takhle. Jako Muse spolupracující s Mackem Skinnerem z The Streets. Tohle je jejich společná Who Knows Who.

0: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
3: V SOMFY jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby bylo slunce vždy pod kontrolou. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Mezi ploty více než

strašně příjemná věc. Speech Debel a Live for the Message z jejího debutového alba, který bylo ověnčený už kolik let zpátky. V roce 2009, no, takže dávno let zpátky bylo ověnčeno Mercury Music Award a myslím si, že to do dneška obstává ve zkoušce časem. Ta skvělá deska. Naposledy jsem o ní slyšel v roce 23, kdy už opustila label Big Dada a vydala skvělou desku Sunday Dinner on a Monday. Doporučuju, taky ta dáma zahraje jako víno. Na britských ostrovech zůstaneme. Dáme si ještě Wileyho, ten už nám hraje teď, a taky Storm

0: Fire in the pot. Let's go.
1: Před lety, když tahle věc vyšla, tak si vzpomínám, jak za mnou přiběhnul Pierre, tehdy ještě, myslím, šéf Rádia 1, a říkal, tenhle stavec se ti bude hrozně líbit, to zní jako, když se rozsypou pastelky na zem. A je to tak, a od té doby Stormzy vydává jenom a jenom dobrý věci. Někdy se úplně netrefujou do toho, co hrajeme tady na Rádio 1, někdy je to víc střední proud a někdy je to divočejší, ale tímhle to všechno začalo. A když už jsme u míst, kde všechno začalo, tak si potom pojďme zahrát rovnou z roku 97, to jsme my od Trosek, jo? Zakryjem si oči sentimentální mázdrou, pojďte.

To jsme my. Všetci si myslia, že sme blbí, zlí a nevieme ešte,

0: Yeah, let's go.
1: Hej, můžete vám už otvorit dvere a zavolat, k sebe bude velmi rád, keď mu pomůžete. Chceme robit muziku, která ti něco dá, která tě naučí rozhodnout, zlato odhodná. Keď budeš na mě a ty druhý se ti budou smět, můžeš si povedať, kdo jsem já. Zabudni na to, že všechno, co je zlé, je černé. A co je černé, to je zlé. Pozri se na nás, jsme bělí a teď se ty zlí. A stále jsme to měli.
2: Reklama Rádia 1.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady. Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LifeNation.cz. Podporuje Rádio 1.
14: Reklama na Radio 1.
15: A pro dnešek moje labutí píseň, a to sice Skrillex a The Game a jejich společný El Chapo. Potom možná vám ještě stihnu zahrát Juice WRLD a Fred Again, ale spíš ne, protože už to tady po mně převezme Bejpelen a všechny skladby, které se odehrály od 6 hodin až doteď, tak najdete na webu Rádia 1 v rubrice Tracklisty pod jménem Tadeáš Hágere. Já se na vás budu zase těšit za 2 týdny, mějte krásný pátek, celý víkend, mějte se kouzelně, pic, čau, naslyšenou a

0: Krásné páteční ráno vám od mikrofonu Rádia 1 po Tadeášovi moc přeje Ellen. Dneska, jako vždy, nás čeká taková elektronická plavba z novinek i starších pecek, neomezená žádnými styly, aby vás tak pěkně naladila na ten víkend, tak doufám, že se vám bude dobře poslouchat.
1: So love. Love. Love to be free.

9 hodin, 15 minut, zní nám novinka od producentské dvojky Acid Arab, která vznikla

0: Fanát v Paříži, Kido Minsky, RV Carvajo. A tohle je jejich novinka s názvem Jasmine Alsham, Acid Arab featuring Wael Alkak. Vyšlo teď 20. května na labelu Shelter Studio. Předtím Bonobo a krásná věc s názvem Linked z roku 2019. Ještě předtím to byl Fred Again. A vrátili jsme se k jeho albu z roku 2021, Actual Life 2. A hráli jsme si skladbu Kehen. No a za chviličku zase pokračujeme.
1: Reklama Rádia 1. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
14: Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Reklama na Radio 1.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

Rádio 1, dozněl nám High Contrast po novince od Logistics s názvem Hyperspace, která vyšla 21. května na labelu Hospital. Jsme si hráli kousek, který vyšel na stejném labelu v roce 2009, High Contrastovo čtvrté album, které bylo dvojalbum Confidential a obsahovalo ten první disk s názvem The Originals, obsahoval jeho skladby, a druhý s názvem The Remixes, je celkem jasné. No a právě my jsme si hráli z toho remixového disku London Electricity Remember the Future v High Contrastově remixu. Teď si dáme další novinku, i když z trošku jiného soudku.

Zní nám další novinka na Rádio 1. A to od německé elektronické dvojky z Hamburku, která se říká Extravelt, tvoří Arne Schauhausen a Wen Raabe. Oba začali už v 90. sbírat desky a hrát jako kluboví DJs. No a na začátku tisíciletí

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan-African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

9 hodin 42 minut, posloucháte Rádio 1, hrajeme si další novinku, a to od Brita Natana Fakea, jeho skladba Hypercube, která vyšly teď pětitrackové EP remixu. My si ale hrajeme stejně v té originální verzi. No a novinka ještě jedna je i další před námi. Sustance a Loving You. Je to kousek z Fantasia EP, čtyřtrackové EP, které vyšlo teď 22. května na labelu Shogun Audio, a my si z něj dáme vlastně tu závěrečnou skladbu. No a pak se vrátíme o 2 roky zpátky s MC'm DRSem a dáme si takovou pohodovku společnou DRS a Mitter, Angels on My Shoulder. No a teď je před námi Sustance, Loving You.

0: přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Popme se 2026. Einstürzen der Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
3: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
4: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
3: Fakt?
4: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
3: Tak jedeme.
4: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
3: Kdo na to jde?
4: Od Lesa koupí auto od Esa.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Léto. Slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

května. Svátek mají Maxmiliánové a my se podíváme na část kulturního servisu s festivaly, galeriemi a připomenem si i program Rádia 1. Festivaly. Praha žije hudbou, festival pouličního umění v centru Prahy. Galerie EPO 1 v Trutnově, Ondřej Mestek, rekreace, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Prakovka Gallery, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring. Galerie etc. Art, Petr Kalmus, Prvý živý svatý. Tereziánské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Trafo Gallery, Lucie Rosická, Londromat, program pro jemné zacházení. Artoto Galerie v Uhelné mlýně, Mezi námi v tichu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. Docs, Jiří Petr Bok, Deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Roztoky, století ve fotografii. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, labyrint, krajina vnitřního bloudění. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Moravská galerie v Brně, Lena Knapová, I'll do my own lashes. Muzeum Montanelli, Who, Why. Galerie Středočeského kraje, Jakub Berdych Karpelis, Základní sada. Kaštán, scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Rock Café, Jiří 231, Climate Revolution, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Plejády skla, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, Rozhraní, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce, Galerie C12, Fashion Grain, Čítárna Unijazz, Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu, Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest, Meat Factory, Galerie Kostka, Borso, Slérinc, Spectre in the Veg, Novoměstská radnice, Elegance, The Chemistry Gallery, Beth Orton, Tvoje krev, moje růže. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, 19 hodin CD non-stop, dnes to budou Kraftwerk a deska Tour de France Soundtracks, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club.

A konečně pátá novinka. Loa Kuhn a skladba Distorted Moves. Distorted Moves. Distorted Moves. Chtěl forever můj blues. Chtěl koupit naše téma. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinylové album A Trip of Being od kapely Noisy Pots.

Dozněl nám M3K v loni v říjnu, vyšli single s názvem Where We Belong. Předtím to byl Francouz Belair, který od něj si hráli skladbu Hot Summer, Belair featuring Vanessa Jackson, člověk, který dělá nějaký příjemný klubový hauzík, do kterého zakomponovává všechno, co má rád, od bopu přes soul a funky, disco. No a na začátku tady tohodle bloku byla další, teď v květnu vyšla novinka, a to od Izraelce, který se říká Tipius, a Tipius featuring Shira Atias a Se Suar.

Kolumbiec Camilo San Clemente a kousek s názvem Iceberg. Před námi je Australan Mulgrab a I Thought. A pak si dáme v loni v listopadu vyšlý single od Daphne Dunsnate pod tímhle svým producentským nickem a Waiting So Long.

0: jedno.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oscar Haak, Egnois, Loutky bez hranic, Nauzea orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz a vezmete mě sebou.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: V Zomfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby žaluzie i osvětlení zajistili potřebné soukromí. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
10: Reklama na Radio 1.

0: Dozněla nám další novinka, teď 20. května na styl City Dance Discs vyšlý single Comes and Goes, to byl Ketama. Máme 10 hodin na 35 minut a to je nejvyšší čas na naší dnešní soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.
0: Je to tak, soutěžíme s kulturním létem, takže můžete vyhrát nejenom vstupy na akci, ale spoustu dalších dárků. Máme tu druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí zde například Zavose Queen z Tanzánie se strhujícím vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičního zpěvu Dodo od Viktorina jezera Ogoya Ningo. Mario Lucio and the Pan African Band z Cap Verde a s novou formací aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí další muzikanti z Mali, Gvineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního open air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací najdete na respektfestival.cz. No a vyhrát teď můžete 2 lístky na Respekt Festival, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, crossbody, tašku od české značky Brásy, pokrové karty a deskovka od Pětníka, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, zapachu odolné ponožky od pod 7 kilo, poukaz na 350 korun od kava.cz a ergonomickou podložku pod myš od Connect It. Tak a na co se vás dneska ptám? Ptám se vás právě na hvězdu loňského ročníku i letošního Meral Polat. Respekt Festival opět osvěží vystoupení holandské zpěvačky Meral Polat, jak se jmenuje její loňské album. To je všechno, co chci vědět.

0: Haló, haló, tady Rádio 1, tady Ellen.
1: Haló, haló, ahoj, tady Zdeněk.
0: Ahoj.
1: Mám odpovídat?
0: Ano, čekám na tvoji odpověď. Ne,
1: měl
0: já
1: by to
0: čekám.
1: Být Mejdan?
0: Je to Mejdan, přesně tak, krásný název desky, který ti vyhrává nejenom vstupy dva na celý Respekt Festival, ale ještě i spoustu všech těch dárků, který jsem jmenovala, určitě si to užiješ a já ti moc gratuluju, zůstaň na telefonu, aby jsme se už mimo éter domluvili, jak si tu
1: výhru
0: převezmeš.
1: Já moc děkuju.

tenhle týden narozeniny. Miluju The Chemical Brothers, miluju tuhle věc a před 27 lety vyšla 26. května v Japonsku a 31. května ve Spojeném království. Hey boy, hey girl, první single z třetí studiovky Surrender z roku 1999. Skvělý sample z The Roof is on Fire od Rockmaster Scott and the Dynamics 3 z roku, myslím, asi 1980, teď si nejsem úplně jistá. A vůbec ta pecka za těch skoro 30 let nezestárla. No a teď už pojďme zase do 21. století, blíž do současnosti.

0: Další novinka, a to od Daniela Goldsteina, který se říká Lane 8. Lane 8 featuring Davy Havok a Empty Theater, Pretty Picture, vyšlo teď 11. května na labelu This Never Happened.
1: Reklama Rádia 1.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
7: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem!
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
16: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
17: Reklama na Radio 1.

0: 11 hodin a 9 minut posloucháte Rádio 1. Dvě novinky, které vyšly teď v květnu, obě 15. května. Tohle jsou Underworld a spolupráce s nizozemskou DJkou a producentkou Kyslašky s jménem Kiki Veselo. Už to jméno. Která se věnuje trancu, technu a acid technu a inspiruje se ravem devadesátek. No a předtím to byl Jungurt a Reset Robot a Night After Night, single, který vyšel teď na labelu Ecoforms. Tam doznívá Underworld a Kyslašky ARP 12 v DJ Mixu.
1: CD Nonstop. Německá legendární elektronická skupina Kraftwerk vznikla už na počátku 70. let okolo hudební dvojce Ralf Hütter a Florian Schneider. Jejich 11. studiové album Tour de France Soundtracks z roku 2003 si připomeneme v souvislosti s jejich červencovým vystoupením ve Fóru Karlín. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop. Tour de France.

Urmono a jejich teď v květnu vyšlý single Lock Up. No a teď se z Bicep vrátíme do roku 2021 k jejich albu Isles a dáme si skladbu Saku Bicep featuring Clara LaSun.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: 11 hodin 29 minut, posloucháte Rádio 1, 5.2 květnové releasy, tohle je Lensman a Red Eyes featuring Pinty a Natasha Kanga a Heart is so heavy, vyšlo na labelu The North Quarter, předtím Gardena a Shapes a Snakes and Ladders, další release na labelu Shogun Audio.
1: Reklama Rádia 1.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
12: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
14: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
13: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
15: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
16: Reklama na Radio 1.

rychle utíká. 11 hodin 36 minut a já zase myslím, že vám neodehrajou všechno, co jsem si na dnešek připravila. Každopádně tohle je Robert Babič. Pochází z Polska, žije na Maltě a za svoji skoro 30-letou kariéru se věnuje technu, acid house, minimálu. Říká si taky Rob Acid, Acid Warrior, Department of Dance a Sontek. Tohle je teď 22. května na labelu Bedrock vyšle Midnight Highway EP, ze kterého si hrajeme skladbu The Wave. No a před námi je jako docela zajímavá kompilace labelu Soma, Somanoi, Volume 6. A je to kompilace, která se věnuje neúplně mainstreamovému technu, hodně deepu a minimálu. A já jsem z ní vybrala Luise Mirandu a Uveda Hills.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak. Druhá část kulturního servisu na pátek 29. května s koncerty a tančírnami, filmy, divadly a programem Rádia 1. Koncerty a tančírny DOCS ve 20 hodin, Ensemble Modern 1, klubovna Povaleč ve 20 hodin, Urban Bushman a Mezenja. Klub 007 na Strahově v 19 hodin, Oberst Panica a Dark 80s DJ After Party. Meat Factory ve 20 hodin, Never Soul, Křest desky, Fuchs 2, Visneax a Bot 1, Viala, DJ Sabi a Viskes. Rock Cafe v 18 hodin, Beer Clash Live, Tap Takeover. Groove Bar v 21.30, Kirill Astra a Danny Krieger. Kaštán Scena Unijazzu ve 20 hodin, Sandro Curatolo. U Bukaníra ve 23 hodin, DJ Sam Paradise, Tian a Dash. Bike Jesus, Amorex meets Extravaganza. Jazz Dogs, 19 hodin, Sára Lagová a Dorota Barová. Ve 22 hodin, Laco Deči a New York Celula. Palác Akropolis ve 22 hodin, Six and Two and Friends. Filmy Kinopilotů v 18.50, Milost v 21 hodin, Ďábel nosí Pradu 2, Edison Film Hub 16.15, Zmizení Josefa Mengeleho, 19 hodin Edison Down Under, The Surfer. Kino 35 v 17.30, Letní škola a ve 20 hodin Ucpanej systém. Divadla, Divadlo Březnické v 19.30, Odvolání. Alfred ve dvoře v 18 hodin, Richie, Business as usual. Kulturní stanice Galaxie v 18 hodin, Perníková chaloupka. Jatka 78 v 19.30, Census. Studio Majzlovka v 19.30, Smoke and Mirrors. Švandovo divadlo v 19 hodin, Štyrský, Toajen, Heisler. Divadlo v Celetné v 19.30, Thrill Me. Divadlo v Dlouhé v 19 hodin, Bezroucha. Divadlo Minor v 18 hodin, Velká fotbalová pohádka. Studio Hrdinů ve 20 hodin, Zabít člověka. V čítárně Unijazz je ve 20 hodin, koná Budějické mlíko konečně v matičce, Tři legendy v jednom. Rock Café ve 20 hodin, Underground Comedy Raw Stand Up. A ve Středočeském muzeu probíhá Muzejní noc. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, 18.10 Vintage Cool, 19 hodin CD Nonstop dnes Kraftwerk a Tour de France Soundtracks, ve 20 hodin Shaker a ve 22 hodin Reggae Club.

No a mě nezbývá v 11 hodin 46 minut už se s vámi pomalu rozloučit a uvolnit tady prostor Douglasovi, který určitě za každou chvilku dorazí. Všechno, co jsme si hráli, už za chviličku bude na webu Rádia 1. Díky všem, kdo jste dorazili na koncert u Prague do Akropole. Předpokládám, že pokud jste dorazili, tak jste si to užili stejně jako já. Myslím, že se to moc povedlo. A pokud si chcete dneska trošku zatančit, tak vás samozřejmě moc a moc zveme na další ze série oslav narozenin Rádia 1 a do kulturního domu na Dobříši, kde od 8 hodin bude krátká debata s DJ z Rádia 1, bude tam Jerry samozřejmě, který to celé vymyslela, pořádá, bude tam Jana Kománková a potom, a budou tam DJs, který potom zahrajou s Tanzim, Douglas Arellanes, Josef Sedloň a já. Tak se na vás moc a moc těšíme. A jinak se potkáme příští pátek od 9 hodin ráno na vlnách Rádia 1. Moc díky za krásné vzkazy, moc si toho vážím a těším se. Mějte se dobře, krásný pátek, za chvilku už s Dagem. Doražte na Dobříš, krásný víkend. A vlastně vám řeknu, co jsou ty poslední pecky tady pochystané. DJ Koce a Spirálen vyšlo teď 22. května na labelu Pampa, pak to bude Zainab a Her Eyes a pak to bude Nimino a Take My Space.

Cože?

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
9: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Dejvická jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
14: Reklama na Radio 1.
15: Za necelou půl minutu máme 12 hodin a posloucháte Radio 1. Vysíláme z Prahy do celého světa na frekvenci 91,9 FM tady v Praze, v Plzni na 97,5, v Liberci 98,7 FM a v Českých Budějovicích na 102 FM. Já se jmenuji Douglas Ariane, jsem s vámi do tří a opravdu mám spoustu vychytávek dneska, včetně ta příští skladba. Tohle je fakt dobrý, bylo to už delší dobu, než jsem slyšel dobrý mashup, ale tohle je fakt dobrá věc. The Smiths, Hang the Raga DJ, The Royal Fun Flip na Radio 1.

dost dobrý mashup v podání Royal Fun. Hang the Raga DJ, the Royal Fun flip od The Smiths. Adriano píše z Říma. A co asi na to pan Morrissey? Je mi úplně šumák. Takže máme 12 hodin a 5 minut na Radio 1. Ta písnička taky platí jako pozvánku na dnešní akce. Já hraju, Baby Len hraje, Sedlon hraje, Stanzim. Bude to velká akce v Dobříši, na kulturní dům v Dobříši. Dnes večer a začíná to s diskuzí s Janou Kománkovou. Takže opravdu hezká noc s Rádiem 1. Živě, jako DJ sety od nás taky, už se chystám. Ale mám spoustu novinek mezi tím, včetně ta příští skladba. Jungle se chystá nový album a tohle je jeden z prvních tracků, co vydávali. Nový track se jmenuje The Wave, nový Jungle na Radio 1.

Z nového alba Sunshine, to bylo nový Jungle a track The Wave. Album Sunshine vychází 14. srpna, takže máme na co těšit. Ta příští skladba je trochu Broken Beat pro vás na páteční odpoledne v podání Oliver Knight and Trev. Track se jmenuje Run Like the River, the Chengiz remix. Oliver Knight and Trev na Radio 1.

0: now.
1: No a tohle je dost pěkný track. Francouzi Follamour a Leon Fall. A track, který se jmenuje Zobie featuring Flavia Coelho. Coelho na vod.

Taky, dámy a pánové, už začal víkend. Miluji ten track. Paul Amour, francouzský producent společně s Leon Fall, saxofonista. Najdete to na nový Dance Mediterranee EP na labelu, francouzský label Heavenly Sweetness. Flavia Coelho na vokále. 12 hodin, 19 minut a posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: V Somfy jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby byl váš domov příjemně chladný i během horkých dní. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
11: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
12: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
17: Reklama na Radio 1.
18: No a teď mám další novinku v podání producent John Montoya. Nový track se jmenuje Fantasia featuring

zpěvačka pochází z LA, jmenuje se Denia a to je nový track Makeup se jmenuje. Předtím jsme měli nový eBay. eBay se chystají na nový album a to je první single Asset. Začali jsme set s John Montoya a jeho skladba Fantasia. A to je z jeho nový album Taita, která vychází příští týden 5. června. Teď máme 12 hodin a 32 minut na Radio 1 a jak je to tak pěkný venku, jsem si myslel, že by bylo na místě mít nějaký yacht rock, ale tam jsem taky zjistil, že existuje i nový odnož yacht rocku, který se jmenuje Yacht House a jeden z předních představitelů Yacht House je formace ze Spojených států, který se jmenuje Party Pupils a oni mají nový track ve spolupráci se zpěvákem Mayor Hawthorne. Tohle je cover verzi ze 70. let a skupiny Ambrosia. Tohle je skladba Baby Come Back. Party Pupils na Radio 1.

0: tak možná, že jste někde na jachte a máte se pěkně v tom případě, tak máme soundtrack pro vás v podání Magnolia. Tohle je znovu remixový album na labelu The Disco Express, Express Remixes Volume 6. Track se jmenuje Jacuzzi Sunset v remixu od mexického producenta Hot Mood. The Hot Mood Remix. Předtím jsme měli Party Pupils a jejich cover verzi od Ambrosia Baby Come Back featuring Mayor Hawthorne. Teď máme 12 hodin 41 minut na Radio 1 a to znamená, že máme soutěž.
1: Soutěž Radia 1.
0: Ano, je to tak, máme soutěž. Tentokrát se týká festival Habrovka. Pražský hudebně divadelní festival Habrovka se uskuteční 5. a 6. června již po 24. Letošní ročník nabídne program umělců z Česka, Slovenska i Rakouska, desítky koncertů a divadelných představení pro děti i dospělé. V zahradě kostela svatého Františka z Assisi poblíž Budějovické vystoupí mimo jiné Matěj Metoděj Štrunc, Egg Noise, který právě posloucháme, rakouský indie popový objev Oskar Haag nebo slovenský písničkář Zabiť Františka. Vstupenky a program najdete na habrovka.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Vyhrá dvakrát doudený lístek na festival Habrovka. Tak, otázka zní. Festival se každý rok drží jednoho tématu nebo mota, který se prolíná celým ročníkem od vizuální identity až po jeho dramaturgii. Jaké je téma letošního ročníku? Tak do studia 210 323 919. První soutěžící právě se volá. Halo, halo, slyšíme se?
2: Čau Douglasy.
0: Ahoj. Tak
2: jak... Michal.
0: Ahoj, Michale. Tak
2: jak...
0: Stačí málo, správně. Dobrá, trefu na první pokus. Tak super. Zůstan na lince a napíšu detaily. Máš dvakrát dvoudenní lístek na festival Habrovka.
2: Jasně, super.
0: 5. a 6. června, takže příští víkend.
2: Jo, díky.
0: Tak zůstan na lince a právě posloucháme Egg Noise. Tento track se jmenuje Něco se, featuring Lenka Dusilová na Radio 1. Tak, seš tam?

útoku. Minimal elektro pro vás na páteční odpoledne v podaní Nylon Sky and Powas. Track se jmenuje Nerve 5, the Matthias Schaffhauser remix. Vychází 12. června na labelu Electromantica. 12 hodin, 52 minuty, páteční odpoledne

0: jedna.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
0: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Výzkum právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Mezi ploty více

0: Generální partner Innogy, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.
2: No a poslední skladba během tuto hodinu patří producent z Polska, z Varšavy. Jmenuje se Campinos a tohle je skladba Menino de Outro Mundo. Mimochodem, tracklist je up to date na webu Rádia 1 a nebo můžete mě sledovat na Spotify, kde mám playlist, který se jmenuje Rádio 1 2026. Ale tady jsou Campinos.

0: polský producent Campinos a skladba Menino de Outro Mundo na labelu GAM Recordings z Manchesteru. Zdenda Lichnovský právě vystoupil do studia. Ahoj, Zdendo.
1: Ahoj, Dagi.
0: Tak máme 13 hodin a posloucháte Rádio 1. A jak jsou 13 hodin a jednu minutu, to znamená, že je to čas na kulturní servis.
2: Kulturní servis.
0: Je to tak, kulturní servis Rádia 1 na dnešek, pátek 29. května 2026. Dnes má svátek Maximilián, takže všechno nejlepší. Tak začínáme v rubriku Festivaly. Praha žije hudbou. Festival pouličního umění v centru Prahy. V rubriku Galerie EPO 1 v Trutnově. Ondřej Mestek. Rekreace. Osmička Humpolec. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Artium Bořislavka. Výstava umělkyně Kateřiny Šťastné. Intervaly přítomnosti. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka. Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Pragovka Gallery. Výstava Martina Nitry a Ivy Davidové. Killing the flowers won't delay spring. Galerie etc. Art. Peter Kalmus. Prvý živý svátý. Terezianské křídlo Pražského hradu. Check Nature Photo. Trafo Gallery. Lucia Rosická. Laundromat. Program pro jemné zacházení. Artoto Gallery v Uhelném mlýně. Mezi námi v tichu. Národní galerie Praha. Veletržní palác. NGP 230 let. DOCS. Jiří Petrbok. Deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Výstava Roztoky. Století ve fotografii. Galerie hlavního města Prahy. Zámek Troja. Labirint. Krajina vnitřního bloudění. Pražský hrad. Jízdárna Pražského hradu. Fragmenty paměti. Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Moravská galerie v Brně, Lena Knápová, I'll do my own lashes. Muzeum Montanelli, who, why? Galerie Středočeského kraje, Jakub Berdych Karpelis, základní sada. Kaštán, scéna unijazzu, Marcel Barta, Meotary a kresby z cest. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. V rubriku Festivaly Rock Café, to jsou ještě galerie, tak Rock Café Jiří 231 Climate Revolution. Galerie Pánská 1 v Českých Budějovicích Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Plejády skla. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, rozhraní. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, západ země ze slunce. Galerie C12, Fashion Grain. Čitárna Unijazz, svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Villa Pele vás zvolu na výstavu Andreja Dubrovského, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos Lorenz, Spectre in the Wedge. Novoměstská radnice, Elegance. The Chemistry Gallery, Beth Orton, Tvoje krev, moje růže. A na vlnách Rádia 1 dneska od 18 hodin vysíláme knižní servis, od 18.10 Vintage Cool, od 19 hodin CD Nonstop a dneska je to Kraftwerk Tour de France Soundtracks. Od 20 hodin Shaker a od 22 hodin Reggae Club. A to vše v docela nabitém programu kulturního servisu Rádia 1 na dnešek, pátek 29. května 2026. Dnes má svátek Maximilián, takže všechno nejlepší. No a tohle je pěkný remix. Je to asi jasný, jak kolik mě stejská po princovi, ale kdykoliv najdu nějaký pěkný remix od Prince, jsem velmi rád. Tohle je od berlínský producent Delphonic. Track, který se jmenuje Feel the Heat Rework. Delphonic a Prince na Radio 1.

A já si myslím, že je vhodné pokračovat v podobném vibeu na příští skladbu. Tohle je remix od Sade, track, který se jmenuje Couldn't Love You More, the Florian Kupfer edit. 13 hodin, 13 minut, posloucháte Rádio 1 s Douglasem až do 15 hodin. Rádio.

0: Rajni edit. Sade, Couldn't Love You More, the Florian Kupfer edit.
1: Couldn't love you more, boy.
0: Tohle je bootleg z roku 2015.
1: Couldn't love you more,
0: Florian Kupfer, oh man. A teď opravdu máme víkend. 13 hodin, 21 minut, páteční odpoledne. Se mnou Douglas Arianes až do 15 hodin.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.
4: No a trochu broken beat. Podaný Street On featuring Lucy Sparks and Mife. Nový track se jmenuje The Waters.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
9: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
8: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
9: 6. a 7. června v Praze. Pragway420.com.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
15: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Italii, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
16: Reklama na Radio 1.
17: 13 hodin, 34 minut na Radio 1 a ta příští skladba je opravdu nečekaná spolupráce, ale výborná spolupráce. Tohle je z nového alba Ruido Tovar, který vyšlo minulý pátek 22. A je to spolupráce mezi producent Camilo Lara, a.k.a. The Mexican Institute of Sound, a formace The Meridian Brothers z Kolumbii. A tady spolupracují s americkým hudebníkem Mag Beck. Tohle je track, který se jmenuje Ritmo Babylonia featuring Beck na Radio 1.

Tak Beck ve spolupráci s Meridian Brothers a Mexican Institute of Sound. Track se jmenuje Ritmo Babylonia featuring Beck a najdete to na nový album, který se jmenuje Ruido Tovar a je to na label, který byl založeno v roce 1949 Ansonia Records z New Yorku. Ansonia specializuje právě na avantgardní hudba z Latinské Ameriky. Takže opravdu vynikající spolupráce tam s Beckem. A ta příští skladba taky jako, platí jako pozvánku na Respect Festival. Tohle je hudebník, si myslím, z Cap Verde, pokud se nemýlím. Jmenuje se Mario Lucio a tohle je skladba Sabón. Mario Lucio na Radio 1.

Mario Lucio a skladba Sabon. Najdete to na album z loňského roku Independence od Mario Lucio. Mimochodem, Mario Lucio byl kulturní ministr ostrova Cap Verde a taky přijde do Prahy 13. Si myslím 13. Ale jako v součástí Respect Festival, který je 13. 14. Na Štvanici tady v Praze. Takže máme na co těšit. Jdeme z Cap Verde do Puerto Rico na příští skladbu. Tohle je z nový remixový album, který vydává manželský pár Busca Buja. Track se jmenuje Mi Marido, The Twiste a Mayo Remix. Busca Buja na Radio 1.

Fashi and Basil Isaac. Vychází to 12. června na labelu, nový label, Rhythm People Recordings. 13.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
8: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
11: Reklama na Radio 1.
12: Tohle je novinka na labelu Aus Records. Vyšlo to včera, nový EP se jmenuje Revive. Odtamtáč mám track Accelerate featuring Luke Winter. Tohle je Gio Jordan. A skladba Accelerate. Let's go, Radio 1.

z nový EP Revive. Tohle je producent a člen skupiny Jungle a spolupracovník Doja Cat, Gio Jordan. My jsme právě poslouchali track Accelerate featuring Luke Winter. Teď máme 14 hodin a jednu minutu a posloucháte Rádio 1. Já se jmenuji Douglas Arianes. Jsem s vámi ještě hodinu, než přijde do studia Jirka Štefl. A dnes večer snad se uvidíme v Dobříši na naše mejdánu Rádia 1, na čemž moc se těším. To bude fakt skvělá věc. Ale mezi tím mám pár věcí. Tohle je novinka v podání dva typci, který se stali memes. Jako, oni hrajou jako DJové, asi jsou z Itálie nebo z Francie, není mi jasný. Ale prostě kouřej a pijou nějaký, já nevím, nějaký Negroni nebo něco a DJujou. A je to opravdu hezké sledování. Jmenuje se Mind Enterprises a oni mají nový album, který se právě jmenuje Negroni Love. Tohle je titulní skladba od Mind Enterprises. Negroni, no, to by bylo něco hezkého na horké odpoledne. Tak Mind Enterprises, Radio 1.

Tak Mind Enterprises, producentský duo z Itálie. A díky Adriano za informace. Adriano je v Itálii, takže říká to. Tak tohle je jeden z tracků, na čemž se chystám dnes večer v Dobříši na Rádiu 1 Party. Australská formace Parcels v remixu od Wally. You Got Me Feeling.

australská formace Parcels v remixu od Wally. Track se jmenuje You Got Me Feeling. Mimochodem, Parcels přichází do Trenčína 14. 15. Na festival Grape. Takže to bude hezká věc. A hodně se mi líbí ten edit od Wally. I původní skladba je vynikající, ale tohle je něco jiného. Tak pokračujeme na dobrý deep groove. Tohle je belgický producent Confluence a track na labelu Nervous Records, který se jmenuje Flor da Imperatrice, the extended mix. Confluence na Radio 1.

z Johannesburgu, kde dneska máme 21 stupňů. Teprve začíná její podzim. Producent se jmenuje Deep Owen a track I'm Spinning for a Reason. Deep. A tady musím říct, že bedny ve studiu jsou vynikající a ten bass na tento track je hodně, hodně dobrý. Tak díky Deep Owen. 14 hodin, 21 minut, páteční odpoledne s Douglasem na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potop. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
4: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
14: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Německá legendární elektronická skupina Kraftwerk vznikla už na počátku 70. let okolo hudební dvojce Ralf Hütter a Florian Schneider. Jejich 11. studiové album Tour de France Soundtracks z roku 2003 si připomeneme v souvislosti s jejich červencovým vystoupením ve Fóru Karlín. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop. Tour de France.

0: CD Nonstop.
1: No a tento track je z mého rodiště Bay Area, Northern California represent. Producent se jmenuje Koflo. A víme, že je z Bay Area, protože tento track se jmenuje Hella Carried Away. Říkáme furt Hella na různé věci. Tak producent Koflo a jeho super dub na labelu GAM Enterprises.

0: hella carried away. Hella good. Furani, producent z East Bay, Northern California. Jmenuje se Koflo. Dobrý track na GAM Enterprises. Pokračujem na House Vibe, ale Latin House na příští skladbu. Podaný producent Vic Dam. Track, který se jmenuje Qué Rico Sueña.
1: Radio 1.

Skladba má několik verzí, včetně právě od Carlosa Santana. Track se jmenuje tady Jingo, The Brass Lamp Edit od Candido z roku 1979, ale tohle je nový edit, který vyšlo minulý týden. Původní skladba je z roku 1959 od nigerského perkusionista Baba Tunde Olatunji na jeho první album Drums of Passion, ale má to několik verzí. Fatboy Slim dělal verze, Serge Gainsbourg dělal verze, samozřejmě Santana, Jelly Bean Benitez, spoustu lidí dělali cover verzi, ale původně od Olatunji, nebo Baba Tunde Olatunji. Teď máme 14 hodin 49 minut na Radio 1, to znamená, že můj čas s vámi už vypršelo. Bylo mé ctí být s vámi dneska na takový pěkný den a moc se těším na dnes večer v Dobříši, v akci v Radio 1 Party, v Kulturní dům Dobříš. Hraju, asi první hraju, takže budu takový warm-up. Let's go! Moc se těším a taky na příští vysílání, což bude za 2 týdny v pátek od 12 do 3. Jmenuji se Douglas Arianes, pokud vám zajímalo to, co jsem dneska hrál, mám celý tracklist na webu Radio 1, mám playlist, který se jmenuje Radio 1 2026 na Spotify. Spoustu věcí dneska byly takový bootlegy, takže nejsou kmání na Spotify, ale ty, které se dali najít, jsou tam. A nebo na Apple Music. Dnešní playlist na Apple Music se jmenuje stejně jako dnešní datum 26 jako rok, 05 jako měsíc a 29. Tak poslední dvě skladby jsou od Helado Tropical z jejich společný projekt. To je Helado Negro a Reina Tropical. Společně jsou známi jako Helado Tropical. A skladba Tocando, pak Christian Palmer a skladba Struck featuring Leona Berlin. Hezký víkend, snad se uvidíme v Dobříši, pokud ne, za 2 týdny. Ahoj, Douglas.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Rodinný den na výstavišti.
11: To je odpoledne plné zábavy,
12: hudby,
11: sportu
12: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
11: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
12: Čekají vás workshopy,
11: sportovní aktivity,
12: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
11: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
12: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
11: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
13: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
14: Reklama na Radio 1.

šesté hodiny večerní. Na úvod Nathan Fake a jeho čerstvá EP Hypercube. Verze, o kterou se postaral anglický producent Max Seldom.

0: Za chvilinku už to budou Automatic, loňská deska Is It Now. Automatic a Lazy na Rádiu 1. Tak ať se krásně poslouchá, ať jste, kde jste.
1: Cítíte se?
2: Rádio 1.

0: Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
2: Kaufland!
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
13: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
14: Náš výkup je teď totální hardcore.
15: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
17: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
18: Reklama na Radio 1.

Právě se rozjíždějící písnička budíš pro vás pozvánkou na letošní ročník Rock for People. Tady jsou Gorillaz, navíc ve spolupráci s Sparks, The Happy Dictator.

0: Bem-vindo ao Planeta Sapo. Chama.
1: Jedna reklama.
2: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
3: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
2: Co se blíží?
3: Aukce se blíží.
2: Jo, akce. Ale jaká akce?
3: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
2: Arthouse Hejtmánek.
3: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
2: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
1: Jedna reklama.

Teplkou na Rádiu 1 jste mohli poslouchat Edova syna, taky zněl Bene, Action Bronson, no a tady jedna klasika, Iggy Pop, 5'1".

0: Soutěž Rádia 1.
1: Máme tu soutěž v rámci Tance Praha 2026. Mezinárodní festival Tanec Praha přiváží tanec z celého světa do 22 měst a obcí již od 1. června do 23. června. Vystoupí zahraniční hvězdy celé pestrosti současné taneční scény z 12 zemí Evropy, Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Celý hlavní a doprovodný program i představení v regionech, včetně prodeje vstupenek, najdete na www.tanecpraha.cz. A pokud chcete získat za jednu správnou a včasnou odpověď dvě vstupenky na představení O čem stromy nemluví na 16.6. od 7 hodiny večerní do Moving Station v Plzni, tak stačí tedy včas a se správnou odpovědí se dovolat sem do studia na telefonní číslo 210 323 919. Ptám se a nebudu napovídat, kolikátý ročník Mezinárodního festivalu Tanec Praha proběhne letos mezi 1. a 23. červnem. Telefon aktivuji a držím vám palce.

0: Tak první volající je tu. Hola, hola, Rádio 1, slyšíme se? Halo, halo, Rádio 1, slyšíme se?
1: Ahoj, Trpepa.
0: Ahoj.
1: Tak je to 38. ročník.
0: A je to naprosto správně. Lístky jsou tvoje, jenom mi vydrž na drátě, ať se dohodneme na převzetí.
1: Díky.
0: Moc si to užij. Ahoj.
1: Ahoj.

0: všechno. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Mezi ploty více.

0: ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku, tu. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku, pff.
4: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Reklama na Radio 1.
15: Hello, my friend.

Bryznic, ukázka z desky Freiwaldou, psal se rok 1992. Oproti tomu z letošního roku je tady novinka od formace Kola. Z velké desky Cost of Living Adjustment. Jsou tady Fainting Spells Kola na Rádiu 1.

Jen starší kousek od Plump DJs. SNAFU. Střídá novinka od projektu System 7. Velká deska. Flower of Life. A zní I Want More.

kulturní servis je zde, je 29.5. pátek. Před vámi je přehled koncertů a tančíren, filmových představení, nezapomeneme ani na divadla, na rubriku ostatní a pochopitelně dozvíte se i, co dneska ještě uslyšíte na Rádiu 1. Všechno nejlepší přeji všem Maximiliánům k dnešnímu svátku a začínáme tedy s koncerty a tančírnami. V DOXu od 20 hodin Ensemble Modern číslo 1, v klubovně Povaleč od 20 hodin Urban Bushman a Messengers, klubu 007 na Strahově od 19 hodin Oberst Panica a následuje pak Dark 80s After Party s DJ. V Meat Factory je dneska od 20 hodin pustí desku Never Soul, ve Fuchsu 2 Visenax, A-Bot 1, Viala, DJové Saby a Vasquez, v Rockafe od 18 Beer Clash Live Tap Takeover, Groove Baru od 21.30 Kirill Astra a Danny Krieger, Kaštan scéna Unijazzu od 20 hodin Sandro Curatolo, u Bukanýra od 23 hodin DJové Sam Paradise, Estian a Dash, By Jesus, Amorex, Meet Extravaganza, v Jazz Doku od 19 hodin Sára Lagová společně s Dorotou Bárovou, od 20 hodin pak, od 22 hodin pak Laco Deči a New York Salula. V Paláci Akropolis 22. hodina Six and Two and Friends. Filmy Kinopilotů od 18.50 Milost, v 21 hodin Ďábel nosí Pradu 2. Edison Film Hub v 16.15 Zmizení Josefa Mengeleho a v 19 hodin Edison Down Under The Surfer. Kino 35, v 17.30 Letní škola a ve 20 hodin Ucpanej systém. Divadlo Březnické od 19.30 Odvolání, v Alfredě ve dvoře v 6 hodin večer Richie Business as usual. Kulturní stanice Galaxie od 18.00 Perníková chaloupka, Jatka 78 v 19.30 Senses. Studio Majzlovka v 19.30 Smoke and Mirrors. Švandovo divadlo zve na 19. hodinu na představení Štěrský Toen, Heisler. Divadlo v Celetné v 19.30 Thrill Me. Divadlo v Dlouhé v 19 Bez roucha. Divadlo Minor v 18 hodin nabízí velkou fotbalovou pohádku a ve studiu Hrdinu od 20 hodin Zabít člověka. Rubrika ostatní zve do čítárny Unijazz od 20 hodin Budějické mlíko konečně v matičce. Tři legendy v jednom. V Rockafe od 20 hodin Underground Comedy aneb Raw Stand-up a ve Středočeském muzeu Muzejní noc. Na Rádiu 1 od 18 knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin pro vás Josef Sedloně nachystal v rámci pořadu CD Nonstop Kraftwerk a desku Tour de France Soundtracks. Tour de France Soundtracks od 20 hodin Shaker, ve 22 hodin pak začíná Reggae Club a Rádio 1 s DJem Kájou. Moje jméno Jiří Štefl, budu to s vámi do knižního servisu do 18. hodiny.

domácí scény Jan P. Muchov a společně s ním Amélie Simba, Siba Fichtelberg. Za chvilinku Peaches a její nový.

0: Kaufland.
1: Jsou tady.
0: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
0: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoise, Loutky bez hranic, Nauzea orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby bylo slunce vždy pod kontrolou. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
15: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
16: Kaufland.
18: Reklama na Radio 1.
19: Fuck heaven, I'm a cougar, caught my claw, there's no law, I need a spa. Rovers' weight, leather and suede, out of my way, slay what I say, hands off my game.

Slíbená Peaches, ukázka z letošní desky No Loop So Rude v podobě písničky Fuck How You Wanna Fuck. Nyní už nabízím Public Image Limited. Deska z roku 2023 End of World a Down on the Clown.

Po Public Image Limited další z velkých hudebních stálic dáme si Young Gods. Jejich živák ze švýcarského festivalu Montreal. Kissing the Sun a The Young Gods.

Britští pořadatelé The Monday s jejich Country Disco. Za chvilku se dozvíte, co pro vás dneska Josef Sedloň přichystal v rámci pořadu CD Nonstop. Vy, kteří jste pozorně sledovali kulturní servis, tak už to víte. A potom zazní novinka, ukázka z čerstvé desky od americké

CD Nonstop. Německá legendární elektronická skupina Kraftwerk vznikla už na počátku 70. let okolo hudební dvojce Ralf Hütter a Florian Schneider. Jejich 11. studiové album Tour de France Soundtracks z roku 2003 si připomeneme v souvislosti s jejich červencovým vystoupením ve Fóru Karlín. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Forkuva. Para Forkuva, jeho novinka Selva Selva z letošní desky. Na chvilku domů, moření a akvarijní rybičky.

0: připravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
11: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
13: Pika, pika.
14: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
15: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
16: Reklama na Radio 1.

Dozněla novinka od Cigarettes After Sex. Posloucháte Rádio 1 a na něm T-Pews společně se Shirou Atias, Sessoir.

Please the trees, I bandit, my dear. Tady už příspěvek od Trickyho společně s ním Mitch Sanders. Yeah.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června.

0: Zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
4: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
3: na akci Letňany nejen dětem.
4: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
3: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
4: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
3: tombolu z dárky
4: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
3: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
4: Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Reklama na Radio 1.

připravení Francouzi Polo and Pan. Jsou to Paul Armand Delier a Alexander Grispan. Paul and Pan a Summer is Almost Over.

A konečně pátá novinka. Loa Kuhn a skladba Distorted Moves. Distorted Moves. Distorted Moves. Chtěl forever můj blues. Chtěl koupit naše téma. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinylové album A Trip of Being od kapely Noisy Pots.

0: zbavo. Macho rap je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fat. Im stačí kopak, prišli sa ožrať. Im stačí fat, rich boy, poza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Girl, predlžené vlasy z ruských panien pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok.

Jedna z pěti novinek na československé parádě Rády 1 na Velké sedmě. Katarzia, pozvi Maně prýděm. A z domácích luhů Pokoj 25. Pás. Lidi na auto.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Na Rádiu 1 nám doznívají Primer Scream, jejich písnička Uptown. Mimochodem, Primer Scream se v nejbližší době představí v České republice na Bloodfestu 27.6. v Hradci Králové. Tak příležitost zahlédnout tyto legendy. Tady už Buda Kid, Chromium.

0: Kanaďanka Sia Grey s písničkou Puddle of Me. Předtím Buddha Kid a Chromium. Před posledním trackem ode mě bude Lua Junk a Lizard. Úplně na závěr jedny legendy, nejlegendovatější.
1: Vývar, jo, a vývar získáme jedině z rybí hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na rádiu jedna.
1: Tam nejde to nic proti žádným bontónu, zrovna tak tam můžeme...

Sliboval jsem na závěr legendu nejlegendovatější, tak ode mě dneska na rozlučku od Beatles a You Won't See Me. Můžete mě uslyšet, pokud se zase naladíte příští pátek mezi 3. odpoledne, 6. večer. Mějte se krásně.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
2: Pika, pika!
3: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
4: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
10: Kaufland.
11: Reklama na Radio 1.
12: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis, u mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze z internetového literárního časopisu e-literatura se budou věnovat dvěma titulům z oblasti non-fiction. Nejprve publikace historika Miroslava Vodrážky, nazvaná Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v soft sovětském stylu, kterou pro e-literaturu recenzoval Martin Liška. Jak název napovídá, autor se v ní zabýval metodami, jakými se část československých psychiatrů pokusila psychiatrii zneužít k vědecky podloženému zdůvodnění něčí nenormality. Autor se v podstatě hned od prvních stran knihy pouští do poměrně ostré polemiky s tvrzením, že případy profesního a morálního selhání psychiatrů představovaly jen ojedinělé případy a nikoli systémový jev. Jak autor dokládá mnoha citacemi, poúnorová psychiatrie stavěla jako mnohé jiné obory na marxisticko-leninských a dialekticky materialistických základech, což vytvářelo vhodný základ k označování jakékoliv odchylky od ideálu socialistického člověka za nějakou formu duševní poruchy. Netýkalo se to zdaleka jen proslulých Máníček. V péči psychiatrů skončil třeba i Lesník, který v roce 1958 spatřil v lesích kolem Turzovky panu Marii. Za zdroj psychických poruch byl v 50. letech pokládán i jazz a později rock'n'roll. Obecně přitom dle Vodrážkových závěrů role psychiatrie v tomto ohledu spíše sílila. Zatímco v 50. letech byla patrná tendence vyšetřujících orgánů přiřknout i činům osob zjevně psychicky labilních politickou motivaci, posléze se trend otočil a mnohá zjevně politicky motivovaná vystoupení byla klasifikována jako projevy psychické poruchy. Řada psychiatrů, včetně jmen známých i mimo samotný obor, navázala přímou spolupráci se Státní bezpečností, přičemž často byli tito spolupracovníci zároveň pod dozorem ostatních kolegů, kteří se tajné policii k získávání informací zavázali rovněž. Složité pletivo takovýchto vztahů na konkrétních pracovištích, jaké Vodrážka v knize prezentuje, dává tušit, že zájmové objekty z řad pacientů v podstatě neměly možnost cokoliv utajit. Prolamování lékařského tajemství bylo v tomto ohledu zcela běžnou praxí. Přesto Vodrážka dokládá, že se našli odvážlivci, kteří svému závazku dokázali dostát. Na druhé straně se našli natolik horliví stoupenci režimu, že během tání v 60. letech sami komunisté uznali, že jejich další setrvání ve vedoucích funkcích není únosné. Pochopitelně ne všichni psychiatři z STB spolupracovali dobrovolně. Vodrážka zmiňuje případy, kdy se dotyčný dopustil na svých pacientkách sexuálních deliktů a donášením si následně zajišťoval beztrestnost. K pozitivům knihy je nutné připočíst i dělení textu do krátkých odstavců, vysázených se vzájemným rozestupem, což jistě usnadní čtení i čtenářům, kteří mohou někdy mít s klasickými odbornými publikacemi z různých důvodů potíže. Jako problematická se však jeví celková koncepce knihy, či spíše její absence. Kapitoly knihy nejsou řazeny ani striktně chronologicky, ani podle jednotlivých témat. Témata se často v rámci jedné kapitoly střídají a v rámci celé knihy opakují. Jako důležitý krok k vypořádání se s minulostí však kniha funguje velmi dobře. A tak uzavírá Martin Liška svou recenzi knihy Systémově zneužitá a zneužívající pro časopis iLiteratura. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Druhou knihou v našem dnešním výběru je práce Petra Popelky a kolektivu nazvaná Podnikání v českých zemích, kterou pro iLiteraturu recenzoval Jan Lukavec. Ten oceňuje, že autoři příběh českého podnikání pojali jako boj s předsudky i opatrné našlapování mezi nacionalistickými tábory. Publikace mapuje tisíciletou historii českého biznisu. Od středověkých měst přes tragický osud podnikatele Kirchnera, který doplatil na vlastenectví, až po vzestup podnikatelek. Ukazuje proměny podnikatelů, zdravců a upírů, vyhybatele národních dějin a modernity. Podnikání autoři líčí v širokém společenském, politickém i kulturním kontextu. Zajímá je například vznik měst ve středověku, vzestup národního hnutí a dělnictva v 19. století nebo germanizace ekonomiky za protektorátu. V souvislosti s novověkými podnikateli autoři vysvětlují, jak nejednoznačná byla někdy jejich pozice. Před rokem 1848 bylo jejich právní postavení komplikované, protože nebyli uznáváni jako sociální vrstva a jejich činnost omezovaly tradiční cechy. A čelili i řadě předsudků. Kniha líčí případ manželky jistého nižšího berního úředníka, které soudy zamítly žádost na udělení koncese k provozování hostinské živnosti s odůvodněním, že se její výkon neshoduje s důstojností úřednického stavu jejího chotě. Poslední kapitoly hlouběji vykreslují obraz podnikatelů v literatuře a ve filmu. Například ukazují, jak hluboko je v české kultuře zakotven motiv cizáckého podnikatele Vydřiducha, sahající do 19. století, který pak jen oživovala a přeživovala komunistická propaganda. Vznikaly ovšem na druhé straně také beletristické, i když umělecky zřejmě nijak zdařilé, pokusy o obranu podnikatelů. Pozoruhodný je v tomto ohledu román od Tomáše Pánka, který vznikl na objednávku jako součást vytváření pozitivní image firmy Baťa. Po roce 1989 negativní obraz mafiánských podnikatelů v beletrii sice nadále převažoval, ale jejich škála byla rozrůzněnější. Kniha Podnikání v českých zemích celkově podává pozoruhodně obsáhlý obraz toho, jaké různorodé podoby na sebe podnikání mohlo brát a se kterými společenskými proudy či pohyby mohlo souviset. A vyvolává i otázky, jak budou jednou soudobé bouřlivé proměny práce i podnikání popisovat budoucí historici. A tak to uzavírá Jan Lukavec svou recenzi knihy Petra Popelky pro internetový časopis iLiteratura. Tak to je pro tento týden o literatuře vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
2: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
13: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
14: Ča, ča, ča. Vintage cool by DJ Ivo.

0: Hello, hello. Úspěšná newyorská kabaretní umělkyně, skladatelka Carmel Taylor, zahájila skladbu z roku 1953 Ding Dong, nejpříjemnější část všech pátků, spanilé a vážení. V 50. letech nahrávala hlavně na východním pobřeží a o rok později, 1954, se stala nejslavnější zpěvačkou. To už byla v Atlantic Records. Nyní, Jimmy McCracklin měl smůlu, narazil na ženu, kterou zajímalo jen pivo a žádná láska. Beer Drinking Woman mu tento večer vyčistila šalitofly 1949. Po něm o dva roky dříve Jewelry and Her Boyfriends varuje. Příležitost zaklepe jen jednou. Čapni to. Následují Zelené cibulky od Dave Baby Cortese 1958, hráče na hamontky, kterému se podařilo mít hit číslo 1 se skladbou Happy Organ. Minulý se vám slíbil hit Rescue Me od Fontanelli Bass, za který nic nedostala 1965 a je zde. Nakonec Joe Tex Right Back to My Arm 1957.
1: I walked into a beer tavern to give a gal a nice time. I had $50 when I entered. When I left, I didn't have a dime.

8,5 minuty pro naše tanečnice. Skvělý cover skladby Past in Paradise od Ray Barretta za účasti Tita Puente, Joe Ferrella, Vino Teresa a dalších latinomistrů. Rok 1981.

0: Vintičku by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
7: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum. CZ.
10: Reklama na Radio 1.
0: Ča, ča, ča. Lintičku by DJ Ivo.
11: Čeká nás teďka bluesová zpěvačka Lillian Offit, která to ví. Man Void Work 1959. Po ní pianista, zpěvák, skladatel Bobby Scott a skladba na říkání. Moaning 1963 a konečně Chicano z východního LA The Blenders s coverem skladby La La La La La od Little Steve Wondera 1964. Bohužel vietnamská válka jim přerušila dobře rozjetou kariéru.

jinglu trochu rock and rollu. Johnny Barnett Trio a Nešika, Bad Finger 1957. Po něm nešťastný spolucestující v letadle s Buddy Hollym, Big Bopper a jeho největší pecka Chantilly Lace 1958 a stejný rok rockabilly zpěvák Buddy Knox se skladbou Party Doll. Nyní pomace trochu české krve v newyorském undergroundu. Kultovní zpěvačka výtvarnice performanka Patty Paladin, pohybující se na pomezí new wave, punku a avantgardy, nikdy se nepřizpůsobila komerčním trendům. S kytaristou Mick Ronsem vytvořila album Don't Worry About Me 1988 a měla dlouhodobý, 10 let trvající, dost intimní a stylotvorný vztah s Johnny Thundersem, kde hrála roli drsné brooklynské holky. Napůl divadlo, napůl realita, kdy se jejich cover skladby Crawfish považuje za jejich nejikoničtější společný moment. Vrcholem spolupráce se stalo album Kopíka z roku 1988, jehož byla producentkou, vybrala skladby a v zásadně formovala zvuk. Album coverů 50. a 60. let, Unavený romantismus, dekadentní kabaret, žádné retro. Patty vyvážela Johnnyho chaotickou nestabilitu, podtrženou závislostí, zkrátka inteligentní sarkastická partnerka, co balancovala chaos. Johnny Thunders and Patty Paladin, skladba Crawfish

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
6: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
0: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Je tu pátek 19. hodina a je tu s tím také poslední CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, jak je zvykem také s elektronickým albem. A dnes kdo než povolenější projekt Kraftwerk, který patří k zakladatelům vůbec elektroniky. Bude znít jejich deska, která ještě nezněla v CD Nonstopu, album Tour de France Soundtracks. Deska, která vyšla v roce 2003 na značce EMI. A my si ji dáváme do CD Nonstopu hlavně v souvislosti teďka s blížícím se koncertem opět po delší odmlce v Praze, a to konkrétně 15. července ve Fóru Karlín, kde představí opět svou unikátní audiovizuální show spojící jak hudbu, digitální animaci, tak i různé performance. Kraftwerk je legendární kapela, jejíž kořeny sahají na přelomu 60. a 70. let. Dříve se dali dohromady pod názvem Organization v roce 69, to bylo ještě na škole jako studenti, kdy tvořil experimentální hudbu na pomezí krautrockových vlivů. Vydali desku Tone Float v roce 70. Pak ale se rozpadli a dvojice, hlavně Ralf Hütter a Florian Schneider, zakládají Kraftwerk. To bylo tenkrát v triu Ralf Hütter, Florian Schneider a Charlie Weiss. V tomto triu poprvé vystoupili v Tivoli Pop Festivalu v roce 70. Klaus Dinger poté, co by bubeník, vstoupil do kapely koncem roku 70 a v tomže roce také debutují svou první deskou s názvem Kraftwerk. To bylo čtyřklubové dílko, kde jste našli ale tři další kompozice okolo 10 minut. Každopádně po nějakých personálních změnách se ustaluje ta zásadní dvojice Florian Schneider a Ralf Hütter. Vychází v roce 72 další album Kraftwerk 2 a v roce 73 pak i jejich společné album nazvané Ralf und Florian, které také vychází na značce Philips, stejně jako i pak následující docela stěžení jejich průlomové album Autobahn, které dalo i stejnomenou hitovku, a jejich sound se od krautrockově experimentální muziky přesouvá více k takové minimalističtější elektronické podobě. V polovici těch 70. let vychází pak jejich další zásadní single jako Radio Activitet, stejnomená skladba se pak objevuje na této desce z roku 75, či Transjura Express, to bylo album z roku 77. No a největší úspěchy pak slaví kapela Kraftwerk na přelomu 70. a 80. let s alby The Mensch Machine, neboli Man Machine z roku 78, a také Computer Welt z roku 81. Poté se na 5 let kapela odmlčuje albově, ale v roce 83 se objevuje single s názvem Tour de France, dvoustranný single, který právě kapela poté rozvedla na této jejich 11. studiové desce Tour de France Soundtracks. Doplním ale, že v 80. letech v roce 86 vychází také úspěšné pionýrské technoalbum Electric Café. No a pak už v roce 91 také jejich předělávky hitů do klubové podoby The Mix album z roku 91. Vy však, jak jsem řekl, dnes uslyšíte tohleto 11. album Tour de France Soundtracks, které nabídlo vlastně rozvinutý materiál k té hitovce Tour de France a dala i pak další singly jako Elektrokardiogram či Aerodynamic. Bylo to také od té doby jejich poslední studiové album. O 2 roky později, v roce 2005, se objevuje jejich double DVD deska s názvem Minimum Maximum, která ostatně byla nominována také na Grammy. Poprvé to bylo s albem Computer World v roce 82. No a ta nabídla, tak dá se říct, best-ofku na dvou diskách, včetně vizuálních live shows z předchozího roku. No a aby to všechno neskončilo, tak v roce 2017 se kapela také naposledy ozvala se svou kompilací 3D Der Katalog, kterou opět vydali na své značce Kling Klang, pojmenované podle jejich studia v Düsseldorfu. Jak jsem řekl, Kraftwerk, už bohužel s pouze Ralf Hütterem z té původní sestavy, se navracejí na živá pódia. V letošním roce 15. července vystoupí také v pražském Fóru Karlín. Teď už jejich album Tour de France Soundtrack z roku 2003. Kraftwerk, já vám přeju příjemný poslech. CD

Blond.

von Aluminium.

Vibración. Vibración. Vibración. Vibración.

Respiración. Respiración. Respiración.

Radio. Radio.

0: 2026. Einstürzen Tenoybaute, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata, fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
7: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
6: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
7: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
8: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
10: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
9: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
11: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
12: Reklama na Radio 1.
13: How to say shaker in Chinese? 摇动器。

Šikr s pořadovým číslem 137, Rádio 1, Michal Pařízek, dobrý večer. Doufám, že se máte krásně. Dneska to tady máme totálně napěchované, několik hodně oblíbených lidí vydalo nové desky, nebo je oznámilo, další už odsud třeba budete znát. Máme tady taky jeden návrat, prostě je toho dost. Kolumbijští Rhythm Magic na začátek, teď už Ekeet a pak třeba dvojice Hannah Peel.

hovořil o oblíbených lidech, tak sestry Liza Kindé a Naomi Diazovi rozhodně patří mezi ně. eBay mám to štěstí sledovat od samého začátku. Viděl jsem, jak před lety, tyjo, fakt netuším, 12, 13, 14 let, nevím, na nějakém showcaseu, jako úplně neznámou věc. Dneska už jsou hvězdy, hvězdy a poslední album Spell 31 bylo skvělé. Od novinky Offering mám ještě větší očekávání, podle všeho se vrátili na kůl, bude to hodně velká divočina, řekněme. Vychází koncem června.

Radio 1, Shaker, tohle byl Tion de Braxton, všichni víme, teď už brazilská producentka Alice a pak třeba Rufsin nebo Cyril Kaplan.

Lit.

Lee.

Ghanský highlife v kalifornském kabátě a teď rovnou na brazilskou sambu. A je to Moreira, Ricardo Bacelar a Flora Purim. Hodně slušný oddíl. Řečeno s klasikem.

0: Mně to přijde násilně nelíbivé.
1: Rádio 1.
2: How to say shaker in Chinese? 摇动器

Šejka s pořadovým číslem 137 se přehoupil do druhé poloviny. Pořád je tady Michal Pařízek, ještě jednou ahoj. Rádio 1 taky pokračuje a já se pořád pokouším nacpat do těch 120 minut víc písniček, než se vejde, a jinak už to asi nebude. Dead Pioneers a Jason Williamson, teď už buří bloto. A pak celá EP producentky, která

krásná producentka z pobřeží Slonoviny, název desky Bring Back Rave in Town je tu rozhodně na místě, myslím. Teď maličko zvolníme George Smith, pak Matias Aguayo nebo Pebble 7, její deska vyšla právě dneska, gratulujeme.

0: You know what? I'm done. When it gets like that, done.
1: Let's go.

A máme tu konec, tohle byl Genesis Opusu a teď už ten zmíněný velký návrat. Před pár dny jsem po čtvrtstoletí zase viděl 16 Horsepower, nedá se nic dělat, ale pořád to tam je. Tak si dáme jednu na závěr, co taky jiného, a já jdu zase řešit nový web, který s Full Moonem spouštíme v pondělí.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdar, tak co včera?
4: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
3: A přes co máš televizi?
4: No normálně, přes anténu.
3: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
4: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
3: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz Vaše vstupenka do světa zábavy.
5: Mezi ploty! Více

0: ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
2: hudby,
1: sportu
2: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
1: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
2: Čekají vás workshopy,
1: sportovní aktivity,
2: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
1: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
2: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
1: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
3: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
4: Reklama na Radio 1.
5: Vážení cestující, dokuste, připoutejte se, odlétáme totiž směr Kingston!

No a když už jsem vám zahrál největší hit Abyssinians, tak vám zahraju jeden z největších hitů Lone Rangera. To byl pro mě velký zážitek, protože, jak už jsem říkal v Lucerna Baru, to je přesně ten typ dancehallu, který se mi líbí. Posloucháte Reggae Club.

Tato písnička má přes 7 minut, tak já to trošku posunu a pustím zase Halovi trošku v jiném tempu. Tohle je spolupráce jamajské kapely Twinkle Brothers s kapelou z polské strany Tatér, která se jmenuje Tribunie Tutky, a když se podíváte třeba na YouTube, tak uvidíte prostě, jak ty Jamajčani a ty Poláci, jak jsou každý v tom svém národním kroji a jak jim to jde dohromady. To je prostě super.

Já bych tohle z toho mohl poslouchat klidně celou noc, prostě já to miluju. A dám ještě jednu písničku, kterou mimochodem Hal zná. A you know next song? We talk about it? Yes. Když máme vypnutý mikrofony, tak si povídáme mnohem líp, to je zajímavý. When we have switched off microphones, we speak fluently. Yes. A tady uslyšíte, jak ta angličtina s tou polštinou jdou dohromady. A ty písničky jsou o tom samém.

Posloucháte Reggae Club Rádia 1, který se dneska primárně věnuje tomu, že mým hostem je Hal Huberman, kterýž to se zabývá i reggae hudbou za železnou oponou. A povídáme si o kapelách a vesměs je známe oba dva. A teďka vám pustím písničku, kterou jsem pouštěl kdysi, no, někdy kolem roku 98 třeba v klubu Swamp. A je to kapela původně z Jugoslávie, posléze teda ze Srbska. Oni se nikam nepřestěhovali, jenom se to přejmenovalo. A přestože je to reggae kapela, tak mě se od nich nejvíc líbila tahle rumba, která na všech těch mých partys vždycky zněla. Del Arno Band a Dim Is Moje Lule.

Posloucháte Reggae Club Rádia 1. Dneska vám hraje ze své úžasné vinylové kolekce můj kolega z Reggae.cz a zároveň selektor

Selecta Pull Up, Pull Up. To je Ivone Přenosilová a její cover verze My Boy Lollipop. Mně se líbí Bob.

Já teď nechám Hala chviličku odpočívat jenom, aby si mohl vyměnit desky a mezi tím vám řeknu, co se bude dít na domácí scéně. Tak jenom dneska je to 8 akcí, jo, to je, a ještě mnohé z nich stihnete. Například Roots and Future Sound System meets Friends, to všechno v kempu Karvánky, což je někde u Soběslavy. Urban Bushman dneska mají reunion koncert v klubovně v Davicích. Tam jsem se chtěl podívat, ale nestíhám. Stejně tak jsem nestihnul ty Los Fastidios z Itálie, které podpořila slovenská kapela Rumaska, protože ty taky neznám. No a v Kutný Hoře momentálně na Český 1 hrajou Swampy Daisy a Flat Fly. A co byste mohli stihnout celkem v pohodě, tak můj kamarád Jacoco slaví narozeniny. Takže v Jacoco a Kenny Islandu, který dneska je v Lipanský ulici číslo 3, což je bývalý klub Propast mimochodem, tak tam je velká narozeninová party. Ale to jsem nějak... To je správně. A Reggae Club posloucháte právě teďka. Zítra v sobotu proběhne ve Zlíně Reggae and Dub Meeting. Začíná se ve 3 odpoledne pod Lipou a pojede se do 10 do večera, takže to je určitě open air. A v Ostravě v Rock Hill Music Clubu zítra proběhne Reggae Ska Hill, což je akce, na který bude hrát Gentleman's Club a The Institute Ova. Tak to je květen, máme za sebou a já vám ještě řeknu, co se bude dít v červnu. A sice příští pátek proběhne další akce s názvem Rabadab Friday, ovšem myslím, že už podruhý v klubu Burza 4 v Holešovické tržnici, kam se tahle akce přestěhovala z Vacuum Baru ve Vršovicích. Reggae Dub Zone na Prague 420 festivalu v Sádkách v Vlahovicích bude tam docela rozsáhlej program. Začíná se už v 1 odpoledne. A 10. ve středu Kolča United a Mikaela vystoupí v novém klubu, který se jmenuje Nová osmička ve Frýdku Místku. No a příští pátek 12. Ještě, že to není pátek 13. Ne, to je stejně, to je blbost, jo. Tak proběhne další Reggae Club Rádia 1. No a zbytek si můžete přečíst na stránkách reggae.cz, protože je tam toho hodně a v červnu nás čekají akce jako Culture Reggae Vibes a Mighty Sounds a tak. Takže je toho hodně a dokonce, i když se přepnu na červenec, tak i tam už začínají přibývat akce typu jako Queen Omega vystoupí na Colors of Ostrava, Mofaya Festival bude, Reggae Fest Piltníkov samozřejmě, 18. července. No, je toho tady dost. Tak a to bylo taky moje poslední slovo z pozitivně vibračního kulturního servisu a já zas pustím do vysílání Hal, it's your time again. Posloucháte Reggae Club Rádia 1, já jsem DJ Kája a mám vás rád a mým speciálním hostem je dneska Hal Huberman.

0: Tak můžu říct. Tak koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
1: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
0: Aha,
1: a tak to bude,
0: jo a jo, to
1: takhle jako.
0: Rádio 1 nebo televize 1?
1: Rádio 1 jenom,
0: aha,
1: takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak to je všechno.

this provides them value.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také jako digitální vysílání a na podcastech.
0: Tam taky?
2: Tam taky.
3: To je Rádio 1.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení. Rádio 1.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.

kolika srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce.

někam v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu.